trešne v kapanty, rock'n'roll na placu, na meni bie kaput, skoro poderaný, i pozlačen prsten, nabavljen u gracu, zrinjevac spán.

a neugledám ťa. Moje oči postajú jezero slúza a moje srdce očežne za tobom, kao bubne vyratníka divne púca. Ale ty si tako daleko,